zase uvidím svět v absolutním negliže. Smluvím si pár vět, jak je tu krásně pakliže. Něco pro sebe máš, třeba svůj otče náš. Dneska nebudu spát, díky tmě vidím světlo a naopak. Díky pláči rád se chechtám, no je to tak. Díky pravdě poznám omyl a naopak. Díky tobě pot mě polel, no je to tak. Dneska nebudu spát.

přišel čas holin, přišel čas holin. Ten, kdo to nechápe, toho vyškolím. Zapal si líp,

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dítě jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, příhoda u stroje klidně opáčí. Ať si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to byčovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá v pánu, příhoda, co znal tunely, příhoda, zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody, na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda, a její hlas, příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

panoramatu, mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice, řízek z Kralevy.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu a peniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdě lati, jel si údělati prostředí.

Přemyslovi, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel ubivoje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, bivoj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec,

na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti? Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si Dürrenmatta a mám dilemata s věrností. Krátce před zatčením, že ji s přesvědčením vesluji. A když na pivo je, myslím na

zas půjde slunce oblohou čistou, modrou. Vlaštovky se slétnou na

a jeho dům. Žhavá tvář letí lesem a plání. Plamená kštice ční k nebesům.

zvláštní zvuk. Vždycky si přál být démant či křemen. Teď v žáru vášně stvrdnul.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Vy jste byl první průvodce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů. Po tajů plných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I s

vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estakáda. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měli zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí

ptáků, když navrací se zlovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co otvírají dobrodružná vrátka, tak na loveckých výpravách.

A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošitých.

tak je to. Každý čtvrtý rok on svádí těžký boj o koryto. Žasnete nad fenoménem, jak ten člověk běhá v kruhu, kvičí, chrochtá a pak zase dělá všechno tak, jak prase, jako svině nebo kanec. Přijďte matky s dětskama, lepší než Matěj Kopecký s těma svejma loutkama.

mince mi se plní klobouk, pokivují sousedé, takhle kvičet, chrochtat, mlaskat, to žádnej z nás nesvede. Dav ten jása, to jsou triky, hurá, sláva, to je on, hodí se do politiky, to bude náš šampion. Ale pozor, to je zrada.

Co ty nám tu budeš kázat, lidi, to je podvodník. Zbyli ho a pak to prase vyklopili na chodník. Doznívá poslední sloka, kdo je on a kdo si ty. Není vítěz, kdo má pravdu.

ty tvoje divný hry. Naložím tě do jumpera a pošlu zpátky k mámě. Náš tah plave na vodě a kolem nás jsou kryhy. A já už nemám sílu nabídnout ti rámě. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Je mi to líto, co víc na to říct. Čeká nás návrat do starých rolí a deset vzpomínek, které jen bolí. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své milé. A lásky bude dost,

co bych ti mohl dát. A dával jsem hodně a ty se hodně brala. Včera věrní spojenci, dnes nepřátelský stát. A nad náma se vykla Tantalova skála. Měl jsem tě rád, už je to pryč, odešel.

sedavý pláč. Přál bych si tě pohladit a osušit tvé slzy, z lékárničky vyndat nůžky na plasti a fáč a vázat tvé srdce, které puklo příliš brzy. Měl jsem tě rád, už je to pryč, moje zprávy smaž a všechny dárky znič. Zapomeň prosím, že jsi mě znala, útěchu hledy v knihách od Fedora Gala. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň, a jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své lásky, už s náma přestane hrát dosti a sásky. Měl jsem tě rád, už je to pryč, odešel Dylan, Michael, Johnny, Gate i Mitch. K nočnímu bdění zveli jsme sami, plameny šlehají našim démonům s tlamy. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň, a jednou v nebi možná přijde ten den,

0: Somalí zbavělců ti z očí kouká, když máš něco říct. Somalí hladkomců ti z očí kouká, když máš něco dát.
1: Sto malých kuberťáků nosí, že jsem i masaku. A já se musím smát, když se máš zachovat jako chlapce.

0: se tlukou. Dneska jde všechno elektronicky, co ale my, papírové nicky, co nemůže mít po síti, nás už se lidi dnes štítí. Vzpomeň si, jestli si psal někdy dopisy pro něho nebo pro ní. Rozlepíš obálku, dopis už na dálku, inkoustem nádherně voní. Schováš si pro děti,
1: schováš si pro děti,
0: dopis, co píše ti,
1: dopis, co píše ti,
0: tvá milá
1: nebo tvůj milý.
0: Když tě svět zamrzí,
1: když tě svět zamrzí,
0: koukneš

Rozervaný, rozervaný na papírky, v kapse svý parte a sirky. Usnuli jsme, už se neproberem, my staré dopisy, psané perem, každý nad tím faktem zívá, čte parte v písmu kurzíva. Vzpomeň si, jestli si psal někdy dopisy pro něho.

0: Schováš si pro děti,
1: schováš si pro děti,
0: dopis, co píše ti,
1: dopis, co píše ti,
0: tvá milá,
1: nebo tvůj milý.
0: Když tě svět zamrzí,
1: když tě svět zamrzí,
0: koukneš se

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

na břehu rybníka nahodí prut a na obloze zazáří padající hvězda, prolétne vzduchem a schoří ve vesmíru.

těžko se líbit bude vám. Mě nikdo z lidí nemá rád. Pro úřad můj jsem prosím kat.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Tři sudičky u kolébky, hoj hoj stály mi, podle tvaru mojí lebky, hoj hoj věštily. Já jsem zrovna dělal kaku, hoj hoj do plének, nechápal jsem smysl jejich hoj hoj myšlenek. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj hoj obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži hoj hoj, co to dá, čili jak to zpívá Samson, hoj hoj pohoda. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch, hoj hoj od kosti, snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom ať se hoších trochu hoj hoj potrápí, ať je jeho princeznička hoj hoj na chlapy. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla, holky vy snad hoj hoj blbnete, víte jaká nemoc vládne hoj hoj ve světě. Ať zavládne v jeho žití hoj hoj jedila, vzala nůž a fik a věžby hoj hoj zrušila. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení hoj hoj pro všecky, že každý problém dá se řešit hoj hoj vědecky. Aby nekradl se uřež lidem hoj hoj ručičky, aby nezdrhali za kopečky hoj hoj nože.

jednou struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán.

zeď budou síly stačit. Vy jste totiž kabrňák a můžeme hned začít.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Ztratil jsem hodinky i přehled o čase. Co na tom záleží, však byly levný. Jenže teď nevím, až půjdu ke kase, kdy bude pozdě a kdy bude včas. Vím, není to tak hrozný, našel jsem práci,

Teď už je mi fajn, mají tu teplo. Okna jsou zatřený bílou barvou. Není to čistec ani peklo. Tak sestřičko, repete,

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Převleču peřiny na posteli, aby se nezdálo, že jsme

netuším, kam vlastně míří. Asi se chystají do boje. Pěšec E4.

krásná, když se tak usmíváš. To sem teď ale nepatří. Rychle se vrátím na zem. Jezdec D3.

0: si podáme tělo i srdce.
1: Někdy ti málem věřím, když říkáš, že mě máš rád, jen přitom nesmíš ztrácet hlavu. Dáma H1 mat.

sever na antarktickém pobřeží. Když se láme ledem, dá se celkem dobře žít. Je sotva minus 7, i tučňáci jsou spocení. A Josef chladí vodku na vypnutém topení. On a Ivan už 3 týdny slaví krásný letní den. To podle zdejších zvyků se bez pleskačky

dívku nevinnou. Ale ona pro ně nestratila

hrdý prapor tu nad střechami chatek ční. A nikdo nenapíše nikam, jak jsou všichni stateční. Jen když centrála se dusí, to někdy strach umývají.

až vyprší ta kletba a její slzy roztají. Až vyprší ta kletba a ty hory kolem roztají.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Nikdy nežil jsem

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Až ti svíčka v srdci

konci nedosáhl. Na zádech má křídla, v hlavě přání pádu.

tesaři vážou skládou kládu a ženský perou suknice. Každej se těší na parádu, jen purkmistr se dvěma dráby hasí si to, jak by krát do krčmy u zelený žáby, kde denně se dál

poslouchá souseda a jeden každej žasne honem, že hlava města usedá, tak Myrnix Tyrnix za tím stolem, kde hroznej mydlář pije víno, richtář mu hodí tuhle řeč: hej majstro, co pak dělaj ráno, však kliďánko.

musí dát. Nekoukaj se tak natvrdle, vždyť ví, že zítra má bejt v pánu strestáno státem na hrdle. Těch 27 českých pánů, co rozhodlo se vzdorovat a vyznávati jinou víru, chybu jejich opraví kat, který jim ve

musí dát. A nechci to jen za prachy, je to otázka charakteru. Znám tvý katovský úspěchy, ale ctím taky tvoji víru. Však uvaž tu věc bedlivě, že jsou to tvoji bratři v Kristu, a nekoukej tak hněvivě, že navrhuji schůdnou cestu.

dát. Stane se z tebe katolík a zaplatíš mi vína čbánek, ještě ti řeknu, za kolik bude to rovnou do čítánek. Dostaneš horu českých grošů za stětí a za věšení a není to kšeft od hastrošů.

stát. Kad řek, vidím to reálně, mý bratři stejně skončej bídně. Když nevezmou smrt ode mě, tak na ně pošlou rasa z Vídně. Tak teda, že jsem českej kad, tak já to bezbolestně sfouknu, a že mám svoje lidi rád.

Vše Čechům musí dát. A tak se zřekl kalicha a přijal svatý rozhřešení. Vzal katovskýho kulicha a už se tyčí na lešení. Už tam i český páni stojí, v očích mají propast bezednou. Kat pomodlil se pod obojí a popravil je pod jednou.

usídat. A když bral mistra Jesénia, aby ho zbavil jazyka, řek mydlář, drahej mistře, i já bych radši propích Habsburka. I když se mi to trochu hnusí, líp tak než od učedníka. A co se týče Jana z Husy, tak bez kata není mučedník.

dát. Jo, bez kata, to na mou věru nevejde nikdo do dějin. Umět vzít popravenci míru a na kolena šmejknout s ním, jenomže s českou elegancí to nejlíp umí pražskej kat. Proč nás mají stínat cizozemci, když líp to můžem udělat? Jo, mydlář pražský kat, ten, co má Čechy rád, v srdci má pevnej řád, že Čechem je vše.

Do bazénu zase vodu nepustili. Když tam skáču, uvědomuju si, že budu mít ruku v půlce přeraženou, abyste si aspoň oči v strachu zaclonili. Není lehké uchovat si svoje zdraví, kamarád měl pilu dobře nabroušenou.

Barcelony, hráči a vrahu. Dohrál jsi, krátce si hrál, prohrál jsi, všecko je v tahu. Čas, abys od stolu vstal.

tisíc chvil, co někdo z nás dvou promluvil. To mlčení, jež mysl obepíná, jak čelenka hlavu beduína. Tvé myšlenky možná odpoutá,

Čekáme snad, až slunce zmizí na konci zahrady pod rybízy. A nebo jestli mezi slovy konečně někdo pohne tělem a Poirot zašeptá Hastingsovi, že čas je tu naším nepřítelem.

zatout sklín k výbuchu věd a nadechnutí. A nadechnutí.

poznám po hlase. Pletené z jutoviny, hraje si v křoví na stáří. Však vědí všichni barbaři, že ještě nemá syny, že nahé je až běda a na orloji po hlase ta, co ti nikdy nedá.

a dny se dlouží, stíny a sukně naopak, bolí mě v zádech, loupe v kříži a výrazně se mi zhoršil zrak. Hlava mi šedne, vlas se ztrácí, po dlouhé zimě mám ještě bledou tvář, nemůžu spát a pořád se mi vrací. Ta jara, když ještě měla zář, zas je tu máj a všechno kolem kvete a hezký holek je rok od roku víc. Chtěl bych jen sedět, doutnit.

Desítky jar jsem s vášní prožil a najednou mi schází ten necit. Potřeboval bych trochu mízy dožil a holku, co by mě chtěla mít. Nestačím koukat vlevo vpravo, ze zdola nahoru a zase zpět. Chce se mi křičet krása, bravo, a pak si uvědomím, kolik je mi let. Zas je tu Mike.

Jsem star, sotva se ploužím a s vězděm na bezdězu vedu monolog. Najednou vím, že na to, po čem toužím, mi stačí už jen těhle pár slok. V kavárně na náměstí nohy křížem zjišťuju pravdu nemilou, když z dálky přicházejí blíže Vilém a Hinek s Jarmilou, zas je tu máj.

A na Hajnýho vzpomenu si, jenž má hezkou dceru, na Hajnýho Hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeží céricnost. Na pařezu přemýšlím a dá to velkou fušku, jak bych vyzral na Hajnýho, na Hajnýho

tak jsem se taky obrátil na Mephista, že prý to umí zařídit hned, teď a tady. A on řekl: ochu, žádný problém, nechceš být star, jednoduše umřeš mladý. Ach mladý, kdy se mé lásce lesknou oči, kdy můj pláč ohněm naříká. Mladý, kdy mám sílu zabít smrt zpěvem slavíka, kdy mám chuť i důvod ukázat dveře gaunerům.

chlapy stál až úplně vzadu. Chtěli jsme jako černí pasažéři procestovat svět, dojet až na Dobříš a možná ještě dál. Mohl bych o tom ovšem dlouho vyprávět, každý z vás by se mi ale smál. Měli jsme v očích daleké obzory, kde jaký potok hučel jako bobří řeka. Měli jsme v očích daleké obzory a nevěděli, co nás se s tou čeká. Splétali jsme dohromady skutečnost a sen, jen Bůh ví, jaká posedlost nás znala z města ven. I když předpověď počasí byla mizerná, až Karohlíč Johnny říkal, že to zná,

Splétali jsme dohromady skutečnost a sen, jen Bůh ví, jaká posedlost nás hnala z města ven. A když letní žár nám kůži z těla svlíkal, škarohlíd Johnny říkal, já to říkám.

dnes už je všechno jinak v naší staré osadě. Čory zbohatnul a koupil vilu pod lesem. Jack se vrátil, ale Joe ten zůstal v Kanadě. Žije tam s indiánkou v Cadillacu s přívěsem.

záliby, podkáše na brdech a ve všech koutech světa. Splétají dohromady skutečnost a sen, jen Bůh ví, jaká posedlost je žene z města ven. Až Karolíčony pořád ještě naříká, i když se o to vlastně už netýká.

0: na konci nekonečných cest.
1: U nás doma už se nepočítá ani do pěti. Raz, dva, tři. První, druhá, třetí a hned facka přiletí. Když to slyší sused, slzy kanu dojetím. Enem křapnu dveře, hned uhybám koštěti.

robote se baby ptajú, synku, co je ti? Ezi, nechybí ti kusek lásky obětí. V noci v ložu slyším, enem jatra tvrdne ti. Kdo nemůže, ten aj z kufry poletí.

Boží mlyny melu, každý soudce řekne ti, ten náš tomu dodal, ještě že jste bez dětí. Domácího násilí já se stál obětí, teď tě čeká milý zlatý, svobody odnětí.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, hotelu nad náměstím.

chvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu. Deštový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce. Paprsky luceren metají kozelce. A stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátí se z ohybá protučné zpropitné a kdo mu poklouzne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha. 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Nál se za oknem objevil skřítek. Rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu do ucha zaspíval.

světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými dlužními úpisy. Koukám ze z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu doucha zaspíval.

0: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: K narozeninám chtěl bych ti dát něco víc.

ráno tě líbat a večer boskávat k narozeninám, běžným hodinám. Zbývá teď oddělit poslední chvíle a chviličky k narozeninám. Ke stisku napřáhnou zlacený ručičky k narozeninám. Odkaž svý trápení, slzy a slzičky běžným hodinám.

chtěl bych ti psát píseň z not, co se nevejdou na linky k narozeninám. Nebraň se, když tě chci políbit na šminky k narozeninám. Na šerty o sebe zazvoní, jak sklínky k narozeninám, k narozeninám. Chtěl bych ti dát něco víc,

Poslyš, když mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen trní.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Když píseň na

jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

kalamy a tušil, že co hledám, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu žení. I ostatní už sebral čas a jako voda obrousil jim rany. A z velikánských balvanů ten drobnej písek

stará věž

tobě to teda dneska sekne. Včera mi bylo smutno, ale dneska už je zase mírně pěkně. Jo, někdy se zdá, že něco nejde, ale ono to pak jde. Doba ta není zlá, to jenom některé vteřiny jsou zlé. Ahoj, ahoj slunko, jsem rád, že jsi ještě. Osuš mi moje vlasy, jsou promáčené před včerejším deštěm. No prostě jsem zmok, naštěstí voda teče vždycky z hora dolů. 34. rok.

ty máš dneska hezké tváře. A kdyby mělo být snad smutno, tak na to já mám svoje opraváře. A tak dál mi svit, a až zalezeš za mraky jako tečka, ty lezeš zase, viď,

smutku. Posuňte zač chlebodárce, uložil jim důdku, uložil jim důdku. Míša s Ríšou jezdili na autobusu s kloubem, harmonogram jejich jíst byl následovně skloben, střídali se 15-20 ve stanu.

Na apríla odpoledne řídil Míša Brychta, zaplněný autobus jel ke stanici Richta, tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi, z autobusu povyběhl před nimi to dveřmi, tváři výraz chápající dovnitř Míšu vedl a ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl.

Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka. Tady se to startuje a tak se dává dvojka. Já vám povím, to dá rozum, když červená blikne. No tak postupte si dál do vozu, on si rychle zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dá

Cestující pozvolna se zbavili své bázně, když poznali, že situace vlastně hrozná není. Na podnik pak přišlo 30 trestních oznámení, trestních oznámení.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Když jsem měl bratru asi tak 5,5,

vážně brát. Náhle přišla starost, jaký povolání vlastně chtít. Jedno znal jsem jistě, nebude to kouzlo.

šesté psaní doporučeně. Neteče, voda teče, záchod, a co si běhá ve stěně?

tom zavrzali panty, hlas řekl nazdar, byt voněl jak před adventem, a kdo si z příbuzných upustil slzu paký, zas nenápadně zdvih. Hodiny stále stály, lednička hrčela, ty jimž je život malý, rozpálil do běla vztek marných lamentací nad lidským údělem.

Zkraťte mi ho, doktore, tohle není žádný život. Zkraťte mi ho, doktore, vždycky, když si chci dát pivo, teče nosním otvorem, teče nosním otvorem. Kvůli tomu svému nosu jsem teď také bez ženy. Kvůli tomu svému nosu jsem teď také bez ženy. Ach, kolikrát já měl ho dosud mezi dveřmi přivřený, mezi dveřmi přivřený. Když nos doktor uřezával, hrdině si počínal. Když nos doktor uřezával, hrdině si počínal. Radoval se třikrát sláva, nový život začíná, nový život začíná. Ale že chtěl domů dát se, jak byl zvyklý za nosem. Ale že chtěl domů dát se, jak byl zvyklý za nosem. Na nejbližší křižovatce skončil rovnou pod vozem.

horší časy, pro tebe holka mám písničku schovanou. Takovou krátkou, vezmu to zkratkou, už ji mám dopsanou. Zelený plot, pak stavení, takový náš malý hrad. Světelný bod, jasné znamení, tady to mám vážně rád. Na horší časy

páčku v zelené trávě stál žluna, nádherný pták. Seděl jsem tiše, písničku nedohrál, odletěl teprve pak. Sáhnul jsem do strun, naladil, jak to šlo dál, to už víš. Dal jsem si kávu, nesladil, sladké sama doplníš. Na horší časy pro tebe, holka, mám písni.

Psal jsem ji v polích propiskou do dlaně, abych nezapomněl. Svítalo ráno, blížil se čas snídaně, už jsem ji celou měl. Není nic moc, žádné umění, nechce být čarodějná. Písnička má, co nic nezmění, úplně obyčejná. Na horší časy pro tebe holka mám,

dá. Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

asi se mu líbím, tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda. Je to nic, ani moc.

se bije i v kakimunduru, je to nic moc, ale paráda, je to nic ani moc, ale paráda, je to nic ani moc.

dá. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

oči, nebe se trhá, jdou hlasy v mlhách, nečekanou dolů do údolí, mě nedostanou, nejedu na oslovy.

čekanou do údolí nedostanou, nikdy to nedovolím. Jsem zakázaná zóna, běžím jako ona, jsem cesta za ploty. Jsem zakázaná zóna, běžím jako

Pomalu otevřít oči. Nás nedostanou, čas neotočí.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb. Občas mihl se foxtrot, rock and roll, bajto disco, ale valčík je ten tam.

Já trochu něžný, trochu dokola a trochu vpřed. Vždy jednou víc a dvakrát míň, to je ten tanec, který znám a který zřídka pokazím, i když zdálo se už mnohokrát.

kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už zdá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no. Zase nic.

Je konec sezóny a párkař spí, je konec sezóny, nastydlí. Včerejší fazóny jsou dávno k smíchu, je konec sezóny, konec letních hříchů. Kelímky na pláži přetékají vzpomínkami, co byly pospolu, jsou už zase sami. Jen vítr prohání cáry starých novin, to bylo tunelů a zaručených rovin. Je jitro podzimu, příslib tuhé zimy, pořadík na rýmu, v ústech skřípou rýmy, co červen nadělil. Mi září vzdalo, jak je to všechno pryč, a nebylo to málo, otisky těl v písku s prázdnými jmenovkami. Včerejší milenci jsou dnes sotva známí, v ústavech pomáhají. Od nechtěných dětí, jako by s tebou žil ještě někdo třetí.

kolonou, v níž se netleskalo, teď ze slova nechlad. A vítr z polí za dveřmi listopad a celé tělo bolí, byla s mou sezónou a já byl tvou, byla s mou sezónou předem zabitou.

nemůžu se dočkat, až se naše siluety spojí. Dneska nečeká tě káva, ani každodenní rituál. Do klína skočila mi kočka, je neklidná a něčeho se bojí. Dám si posledního páva a myšlenky přepnu na manuál. Před chvílí někdo pustil vítr, od západu nasouvají se mraky. Už abys byla zpátky, než se stane nějaký neštěstí. Už letí první hektolitr, kliky haj se první kliky háky. Kapky jako pivní zátky, tohle nic dobrýho nevěstí. Prší

Konečně si tady na boso a rozevlátá gesta. Venku už se čerti žení a tma je, že by tchýni nevyhnal. Naštěstí si víme rady, kniha Mojžíšova kapitola 6. Skrze vodu zatracení, zrovna když jsme chtěli do kina. Ve vaně trénujeme Archimédův zákon a kreslíme si loďky. Schrbeni u mapy si vybíráme kopec za lesem. Balíme pláštěnku celaskon, hřebíky a kukuřiční vločky.

nikde ani kousek dříví kofer. Taky se ukázalo slunce a nad hlavou nám skřivan skřehotá. Místo návratu do ráje mě od těžkýho baťohu vzal houser. Asi čekají mě funkce a zítra ráno zase samota. Asi čekají mě funkce a zítra ráno zase samota. A zítra ráno zase samota.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

Kdo mě zná dobře, nemá slitování. Pravda je pravda, holka ujetá. Mám na rameni starý tetování. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Tu kotvu s bledou mořskou panou mi vytetoval Číňan v Šanghaji. Býval jsem z těch, co nikde nezůstanou, a často utíkal jsem potají. A často utíkal jsem potají. K čemu jsou mi řeči o věčnosti, bubliny na sítích a mrtvé ryby v nich. Zítra se vypnu, to bude největší můj hřích. Zítra se vypnu a to bude ten hřích.

tak ještě jednou vyplout se svou mořskou panou a klidně špatný konec, ať ten výlet má.

Tolik cest, jen kterou se dát, je tolik měst, kde žil bych rád. Cesta je start a taky cíl, jen se mi zdá, že jsem tu byl, hledal jsem ještě.

a na ní mráčky kyprých tvarů, čmouhy od pleťových mlek, co žijou z milosti.

touhou sladkobolnou, tiše plynou krajinou, snad se minou, snad se prolnou, snad se jen tak rozplynou. A hned ráno znova ze dna kalnou vodou slunci vstříc, jsme jen jeden.

0: bolestí.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Kdybyste tak věděla, co si všechno představují, když se na vás dívá.

0: děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A ne.

0: navždy svoji.
1: Navždy pryč, navždy svoji. Navždy pryč, navždy

0: svoj.
1: Navždy pryč, navždy svoj, navždy pryč, navždy svoj.
2: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jako výroky soudu, čas v jednom proudu, čas poznání. Vůně dlaní a žen, krajka plátno a jen zvon vyzvání. Jezdit cizinou, autem smizinou, hledat pobřeží. Ptát se uprostřed spaní na první maják, jak vypadá. S mapou zákazu stání. Jednou pozdravit svět, hledat tvary těch let, zvuk početí. Vítat úpatí hor, jako trosečník bor, jako obětí. Hrany ztracených přátel, co asketa páter pohladí. Zkoušet ten jeho půst, který naučí růst, by poradí. S mapou zákazu stání.

Nevím, jestli mám strach, symbol cesty je prach, odvádí. Když vlny mě nesou na skalní maják a pak obrátí. Nejsem požehnán, jen tou vodou hnán, stopy vyblednou. Zůstal už jen ten jas, dětský pláč, cizí hlas a tak najednou. S mapou v zákazu stání.

Je to tak strašné, když umírají ty, co tak milujeme. Je to tak těžké, když nepřichází ti, co tak moc je chceme.

se s tím zapomeneme. Je to tak nečekané, když přijde velká voda a všechno ničí. Zráze na rybníku na mě řve hasič, chlape, je to v piči. Je to tak těžké přiznat si, že je to i naše chyba.

je to tak překvapivé, jednou si říct, no a je to tady. Za tímhle kopcem je ještě ten větší, ale já už nejsem mladý.

šance mrknout do ABčka, jediná šance, no a pak vzbouří se mozek proti přítomnosti.

osudím. Dneska neplujeme ani na měsíc, Kolumbus nevypravil ani jednu na moři touhy, šly lodě ke dnu.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Bylo počkalo, tak jsem tě ještě stihnul, jenomže ty si spěchalo, tvůj cíp se v dálce mihnul. A už tě těžko dohoním, prostě máš k běhu vlohy, už tobě tedy nevoním a nestačí mi nohy.

0: všechny jistě předhoníš, prchneš, jak uteklo smě, a všechno jim to navoníš, jako navonělo smě. Prostě si drze chamtivé, co když se vydvádí, uteče v noci mrazivé, nevděčný hajzl mládí.
1: Před pár minutami bylo 15 hodin.

Svou krásnou píšťalu ti dám, hraje 9 tónů na 9 stran. Když půjdeš se mnou, lásko má, a když mě budeš chtít,

hodili mě přes palubu. Za věrnost netrestají, u těžkého stolu z dubu pak sami sobě tleskají. Nikdo pravdu nechce slyšet, ta slova pro ně obtížný jsou hmyz. Spřádali falešné nitě v temné kopce.

hodili mě přes palubu. Navzdor celé posádce předvídali mi záhubu, když neposlechnu

hodili mě přes palubu. Já však ještě nekončím, bojovat o život budu.

jestli někdo zazvoní. Zatoulanej buldok, věštci na koních. Dráteníci, hlad, syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouc. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník

jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouc. Havrani mají svátek, když plovou tvrdou zem. Kránu má můj pokoj vždycky lichý počet stěn. Telefonní seznam

mořích pěna dní, hosté bezvadní, skřídel mají vějíř, u stolu jsou bezhraní. Navzájem si krákoráme zprávy do uší, kdo se dobře leskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc odbíjí, zlé nám promíjí, potichu si povídáme uši u duší. Havrani mají svátek se mnou gratis večeří, znají podivný ságy, kterým každý nevěří. A tak máme svátky skoro každý den.

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jak dýka mi probodla duši a tobě má lásko. Jde o to tež a tobě má lásko.

Noc bude dlouhá a plamínek malý, a pak už nic než samota. A pak už nic než samota.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Když odchází klaun, tak všichni se mu smějou. Odchází nepoznám tou cestou osamělou, jen v dětských očích zůstává jeho smích. Prázdný je šapito v sezóně levných vín. Když odchází klaun, tak děti ty mu mávaj. Sezóna vína končí a voní polní tráva. Zůstala vzpomínka a cirkus jede dál. Smutně jen zamává, dřív by se tomu smál. Já to vím, jen vzpomínka se vrací. Čas je jenom řeka, co se v dálce

sny se někdy plní, to každej dobře ví. Když odchází klaun, nejde zapomenout, staví se šapito, dál diváci se smějou, ten cirkusovej stan uzavírá kruh, dál voní polní tráva, víno má správnou chuť. Já to vím a každý z vás to pozná, když jeho role končí a víno dopil do dna. V klidu si zapálím a budu chvíli snít. Mraky jdou dál nebem, čas nechám zvolna jít. Pak dám svý díky klaunu, že mohl jsem s nima žít.

0: vtek, hej ty Rogers, těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek.
1: Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh odpustí.

snad že se narodila po válce. Kolébku houpala jí potopa, tisíc let promarnila v zahálce. A když tma je blízko,

vichřice a začne smát se smíchem šašků. Pro ní jsem jenom jeden z tisíce, který svou odvahu má z prášků.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Nebe, peklo, raj, kam tě duše dám? Do nebíčka nebo do peklíčka?

všem, všem bych měl. A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu? Mám Apův syndrom a přesto jsem down.

0: čem bych měl. A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu?
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Můj děda byl toulavej pták, toulal se světem, no a tak o jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac. Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku, má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klep ho za ucho, jak získat fáro značky Cadillac.

Měl půlku kastle hranatou a druhou půlku kulatou. Měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

roky zablikaly a pozbyly na účinnosti. Za oknem na scénu vstupuje nový den.

jen. Už hlavu vystrkuje s pošetilou nadějí. Ne, nic se nezměnilo, jsme pořád stejně sobečtí. A naše srdce bijou kovověji a pořád dokola. A pořád dokola jen. A tak nás obsluhuje s elegancí a uctivostí a vůbec nenadává, nudou přitom nezývá. Hledáme a nehledáme kliku od dveří radostí. A pořád dokola jen.

jsou z léta do mraku.

Všechno bylo řečený, a zbývá příliš málo, aby to šlo zachránit. Dveře jsou zamčený na dva západy a klíče dávno vrácený.

stoly jsou sklizaný a židle zvednutý. Odchází z nás volna teplo, světlo zhasnutý, rolety stažený, dlouhý hodiny a ještě delší.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každý úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejný, jen přibyly ti vrásky, tenhle lokál já od malička znal. Tak nalejvej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spláchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem z

dnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej vej, ať vím, kam může vír dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: Ještě se neznáme. Vy jste tady nová? Jak pak vám říkají?
1: Marie Magdonová.
0: No to je náhoda, že jsme se potkali. Jsem taky Marie.
1: Marie z Magdaly?

za mraky. Chtěla vysplout mezi oblaky. 100 000 přání si nechat zdát, aby ti

Večer se má k ránu, jak záhněda ke křišťálu. Kouř váhá na kterou stranu a vítr jaký ornament na píšťalu. Král už je starý, líný a všeho sytý, po kapsách jablka, ve tváři pod litiny. Jestli ten další život bude jiný, jestli ten další život bude jiný. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění.

motřička sedí, sedle hezky na široko, na zádech kuši, v kabelce nalíčené oko, všichni to vědí a král to jenom tuší, že narostené břicho zase zličtí, že klid a ticho zůstanou na bojišti, že každý, kdo vykouše se stenat, nakonec vzdá se, ač třeba nerad. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ.

0: této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
1: Bylo to v Plzni, už je to dávno, je to tak dávno, že odnes to čas. Bydlo tam.

Vracím se do Sheridan a děti káču v trávě hrají, na verandě piju čaj, je to můj kraj, tam Sheridan. Vdaný jsou ty holky, co jsem znal.

0: Ještě se neznáme. Vy jste tady nová? Jak pak vám říkají?
1: Marie Magdonová.
0: No to je náhoda, že jsme se potkali. Jsem taky Marie.
1: Marie z Magdaly?

pak do tmy zavzliká, kdo chce jen ať se přidá, nemůžu dojít sám, kde leží Atlantida. Jsme moře bez vírů,

Chtěl bych poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil Bravkovi do oči, že mu dám kop zoli, denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, bo z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale to včelčka mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzeny telefonní kable. Loni metrák žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled.

Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem.

svoje dluhy. Pak řeknu čau, ahoj, byl jsem tu jen host. Odevzdám občan,

cestu vemu si v termosce černou kávu. Černá je černá, jak muzikantský frak.

smutno snad bude jen tobě, moje milá. V nedělním obleku nechal jsem ti vzkaz, v náprsní kapsičce tahle ta píseň zbyla. Zítra už nehraju,

Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Pak už otvírám zas tu starou krabici od bot, znovu prohlížím to, co je v ní. A neskončím dřív, dokud za záclonou

sotva vydechnout mě nechají. Už se hádají o drobné, myšky před očima běhají. To je těm holkám podobné, to je těm holkám podobné.

to mě vždycky dorazí. Napoleon moje kroky provází a úplně mi rozumí, když sálem prochází, i když pít moc neumí, i když pít moc neumí.

když je smutný keramik, to je jiná píseň. Ten si v peci zatopí a už netrápí se. Nejdřív spálí dopisy od svý první lásky, potom skripta z umprumu, jsou jich čtyři.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

mít tak verše v kůži vázaný. A ten proutek kouzelnej, co prach ve zlato promění, je to bída, jak si hlídá. Chybí mi ten cit proumění, ty věty volně vázaný a vypsanej je

tu cestu z kamení, co od malička s bráchou znám. Dva páry nohou vždycky pokoří, s kytarou v ruce si

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Když farář rozvlekle hovoří o pekle, na mysli neklesám, nebudu v pekle sám.

Radio Folk. Nasloucháme si. Radio Folk. Váš klidný prostor.

cestou z Protivína do Těšínova nacházíš, co tě těší znova. Nacházíš, co se tak rádo schová cestou do Těšínova. Cestou k Těšínovu, zády k Protivínu, kde jsi vážil pro a proti každou vinu.

pravdami svými pro moje dobro.

Co bude pak, až svoji píseň nedokončím? Na kousku papíru tu zbude jen pár vět. Co bude pak, až ráno neotevřeš oči? Co bude pak a jaký je náš svět? Za co dát život a za co nikdy neumírat? Co po nás zůstane tu na světě? Co lepší je, zda pochybnost či víra? Proč žijeme na téhle planetě?

Jak klidně spát, když děti umírají hlady? A jak se smát, když na druhé míří zbraň? Proč já jsem já a proč jsme právě tady? Kdo nad osudy řekl, tak se staň. Tak ptáme se bez odpovědí, jako děti. Stvořil si člověk Boha, anebo Bůh svět? Je modlitba jen křik, co nikam nedoletí. A kdy budeme sami sobě rozumět?

A tak se ptáš a těžko někdo odpoví ti na všechna kdy a jak a proč. Zázrakem je, že ještě slunce svítí na ten náš velký vesmírný kolotoč. A tak se ptáme, ptáme po staletí a jen tak sčítáme si miliony let. A naše galaxie nekonečně mletí, tak takový je

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stich. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věci.

Ostrava, bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl

Set koltů na to, cíl svůj i hned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč pět kamarádů, v tom též okamžení střelbu spustí, dokud byl je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho čtyři muži, mrtví jen. Jako šestý s nimi, s nenabitou zbraní, pro své pardy zemřel slabo.

Když se vody čeřily, to se pstruzy ženily. Dort ze pico z much paštiku, jedno hubky z chrostíků. Ženich nevěstu měl ploutnatou a se žábrama pihatou. Musej rychle, než je na čapou.

0: Ta se chlubil věnem, 2+1 pod kořenem. Svět si ztratili už zábrany, přebrali kyslík, mleli žábrami. Ještě dneska někde líně plavou, pstruzy schovázanou hlavou. Vždyť vyřvávali do noce v tom krkonožským potoce.
1: Asi táhle.

září, bývá to stejný, mý kamarádě, ptaj se na divný věci, já na to dávám absurdní odpovědi a zvláštní je,

0: si něco,
1: nedělal jsem nic,
0: mluvil jsi s někým,
1: já říkám s nikým. Absurdní otázka, absurdní odpověď, co na to říct? Absurdní otázka, absurdní odpověď, co na to říct? Přitom je jasný, že jsem někde musel bejt a něco jsem tam přece musel dělat. A určitě jsem taky s někým mluvil, ale s kým a kde?

jsem zvědav, zda jednou na věčnosti bude i prostor pro tyhle dotazy. Říkají, že Pán Bůh je prej dobrák od kosti.

že jsem někde musel bejt. A něco jsem tam taky musel dělat. A bez pochyby jsem tam s někým mluvil. Ale s kým a kde a o čem, zabijte mě, netuším.

0: já řeknu nikde.
1: Dělal jsi něco?
0: Nedělal jsem nic.
1: Mluvil jsi s někým?
0: Já řeknu s nikým.

Pozvala si mě včera na hlt vína, na večer důvěrností ve dvou snad. U dveří visí tvoje krinolína, přemýšlím, co by se

tak jsme se pozdě k ránu rozloučili. Okamžik zvolna s vínem vyprchal, že jsme v ten čas jeden druhým byli a nikdo nesnil, co by bylo dál.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: jeho koryto. Žasnete nad fenoménem, jak ten člověk běhá v kruhu, kvičí, chrochtá a pak zase dělá všechno tak, jak prase, jako svině nebo kanec. Přijďte matky s dětskama, lepší než Matěj Kopecký s těma svejma loutkama.
1: Vám jste, co žádá.

0: pochcel.
1: Mince mi se plní klobouk, pokyvují sousedé. Takhle kvičet, chrochtat, mlaskat, to žádnej z nás nesvede. Dav ten jása, to jsou triky, hurá, sláva, to je on. Hodí se do politiky, to bude náš šampion. Ale pozáš šampion. Ale pozor, to je zrada.

Naložím tě do jumpera a pošlu zpátky k mámě. Náš tah plave na vodě a kolem nás jsou kryt. A já už nemám sílu nabídnout ti rámě. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Je mi to líto, co víc na to říct. Čeká nás návrat do starých rolí a reset vzpomínek, které jen bolí. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své milé. A lásky bude dost, tak

co bych ti mohl dát. A dával jsem hodně a ty si hodně brala. Včera věrní spojenci, dnes nepřátelský stát. A nad náma se vykla Tantalova skála. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Odešel

0: jsi mě znala. Útěchu hledy v knihách od Fedora Gála. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své lásky. Už s náma přestane hrát dosti a sásky. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Odešel Dylan, Michael, Johnny, Kate, Kimmich. K nočnímu bdění zveli jsme sami. Plameny šlehají našim démonům s tlami. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své lásky. Bůh s náma přestane hrát dosti a sásky. Měl jsem tě rád.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Probuď se, člověče, otevři oči.

této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

hlad a srdce jako rozinky. Po zemi básničky a národ zase na dně. To voněl čaj a sandálový tyčinky.

zrodných vrátek zašli děti stichlí.

kterou jsem chtěl. Trhejte břečťan na věnce, šijte mi rubáš bílý.